0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie Vak a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
4: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
5: Cukr a bič, děkuji.
4: Tak to je v klidu.
6: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokromě

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
1: InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
1: Zlínsko.
3: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
1: Kroměřížsko.
3: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
1: Zlínsko.
3: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
1: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. 103,3, 107 a 88,2 FM.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to z...

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den s Rádiem Kroměříž. Pojďme do Uherského Hradiště. Dům dětí a mládeže Šikula se po více než roce vrací do opravené budovy v ulici Purkyně. Děti dostanou modernizované učebny i nové prostory pro řemeslné a technické aktivity, kde si budou moci vyzkoušet například práci s novými technologiemi a drony.

0: Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Uherské Hradiště. Staré město. Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie Vak a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti. Nigérie bývá označována za obra Afriky. Je to země bohatá na historii, kulturu a přírodní krásy. Jedná se o nejlidnatější zemi Afriky. Má více než 200 milionů obyvatel. Zároveň je také největší africkou ekonomikou. Země je poháněna ropou, zemědělstvím a službami. V roce 1960 tato země získala nezávislost na Velké Británii. Úředním jazykem je angličtina. Téměř rovnocenně je Nigérie rozdělena mezi křesťanství a islám. Přežívá tady také tradiční náboženství. Nigérie má přes 250 etnických skupin. Mezi největší patří Hausa, Yoruba a Igbo. Vlajka má dvě barvy, zelenou a bílou, které symbolizují zemědělství a mír. V roce 1986 získal nigerijský autor Wole Soyinka, dramatik a básník, Nobelovu cenu za literaturu jako první Afričan.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: It was just like a song when we were young.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, Vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
4: Chci to zažít znova.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Tady InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Na Rádiu Kroměříž máme rádi novinky nejen z našeho regionu. Pojďme do Holešova. Podzim na zámku bude letos hodně hudební. Série Muzika Holešov nabídne do konce listopadu 4 koncerty a mezi hlavní jména patří baritonista Adam Plachetka nebo houslista Josef Špaček. Plachetka vystoupí 28. října s Filharmonií Bohuslava Martinu, Josef Špaček pak 29. listopadu. Spojí Vivaldiho čtveroročních dob s hudbou Astora Piazzolli. První koncert celé pozimní řady je naplánovaný už na 4. října. Tak jo, užívejte si koncerty, no a samozřejmě krásný podzim ve společnosti Rádia Kroměříž.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 km záruky.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pólí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
2: To 3,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město v tomto volebním období totiž získalo další akcie Vak a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pojďme na novinky. Řidičům v centru nově pomáhají informační panely, které ukazují počet volných parkovacích míst. Systém zatím sleduje Velké náměstí, obě parkoviště na Rýgrově náměstí a parkovací dům s vjezdem z Velehradské ulice v Kroměříži. Panely jsou na náměstí Míru Miličově náměstí a v ulici 1. máje. Později by se do systému měla přidat také parkoviště ve Vejnoanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Takže pokud hledáte parkoviště, což bývá problém v Kroměříži, tak tady máme užitečné pomocníky. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub, a navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na Rádio Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má 3 úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
0: Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Kroměříž řeší nový interiér plaveckého bazénu. Radní posílili stavební úřad a víme proč. A ve městě letos pokračují další opravy vodovodu a kanalizací.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž posílila stavební úřad o nové vedoucí místo, aby lépe zvládal náročnější stavební řízení a změny po novém stavebním zákonu. Radnice si od toho slibuje rychlejší vyřizování žádostí a postupné odstranění starších restů. Zároveň zrušila 3 jiná pracovní místa, která vyhodnotila jako nadbytečná. Celkový počet zaměstnanců městského úřadu se tak snížil o 2 na 230.
0: Kroměřížsko.
1: Vodovody a kanalizace Kroměříž letos opravovaly vodovodní přivaděč Oskol pod řekou Moravou. Před dokončením je obnova přivaděče pitné vody na Husově náměstí a vodovodu před nemocnicí v Havlíčkově ulici. Opravuje se také kanalizace ve Vrobilově, Bílanské a Partizánské ulici a pokračují práce na čistírně odpadních vod. Na letošek je naplánovaná i oprava stropů akumulačních komor na vodojemu Barbořina. Město tomto volebním období totiž získalo další akcie a tak s nimi může dobře nakládat.
0: Kroměřížsko.
1: Krytý plavecký bazén v Kroměříži čeká kompletní proměna interiéru. Nové budou obklady, podlahy, rozvody i šatny a jinak se uspořádá také vstupní část pro návštěvníky. Přistěhuje se posilovna a přibudou vodní a wellness prvky. Město chce mít během příštího roku vše připravené k zahájení samotné rekonstrukce.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investuje téměř 885 milionů korun. Peníze míří hlavně do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, silnic, chodníků, parkovišť a veřejných prostranství. Město investovalo například do rekonstrukce plaveckého bazénu, koupaliště Bajda, cyklostezek do postoupek a mezi Kotojedy a Vážany nebo do oprav ulic a výstavby nových chodníků. Opravovala se také radniční věž, okolí knihovny nebo prostor u Morového sloupu na Rýgrově náměstí. Radnice připravuje i další projekty, například novou sportovní haru, modernizaci plaveckého bazénu, domov pro seniory a další parkoviště a bytové domy. To vše nás může čekat v Kroměříži.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vietnam, oficiálně Socialistická republika Vietnam, je nejvýchodnější zemí na Indočínském poloostrově. Sousedí s třemi zeměmi – Čínou, Laosem a Kambodžou. Kultura země byla ovlivněna čínskými, japonskými, francouzskými a americkými vlivy. Tradiční móda jsou splývavá roucha Ao Dai a kuželovitý klobouk Non La. Pagody slouží k uctívání a obětinám, zatímco chrámy jsou stavěny na počest historických osobností. Pro Vietnam jsou charakteristické rýžové terasy. Jsou vysazeny tak, aby mohly růst podél strmých svahů. Vietnam je také domovem největší jeskyně na světě, Son Dong. Horké prameny Binh Chau jsou tak horké, že uvazí vejce.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: I teď se skvěle osvěžíš.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Tady Info Express na Rádiu Kroměříž. Otrokovice rozdělí peníze na sport. Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nová cyklostezka a netradiční výtah v historické budově Kroměříže získal čestná uznání.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Otrokovice rozdílí v programu Sportoviště 2026 téměř 2 miliony korun na provoz a údržbu sportovních areálů ve městě. Peníze mohou spolky využít například na energie, vodu, opravy, správu nebo běžnou údržbu sportovišť, která slouží dětem, mládeži, dospělým i seniorům. Nejvyšší podporu získáte je Jiskra Otrokovice, a to přes 1,6 milionů korun na 6 sportovních areálů a sportovišť. Dotace dostanou také fotbalový areál v Kvítkovicích a hřiště asociace TOM České republiky.
0: Zlínsko.
1: Mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi vznikne nový úsek stezky pro chodce a cyklisty, který má být hotový v říjnu letošního roku. Trasa bude měřit téměř 259 metrů, povede pod mosty dálnice D55 a naváže na polní cesty směrem na Malenovice, k místnímu hřbitovu, Oldřichovicím nebo Pohořelicím. Stavba má zvýšit bezpečnost pěších i cyklistů a zlepšit každodenní cestování i volnočasový pohyb v této části Otrokovic. Součástí projektu budou také úpravy chodníků, schodiště, odvodnění a terénu. Celkové náklady vyjdou na bezmála 6,8 milionů korun.
0: Kroměřížsko.
1: Nový výtah v historické budově radnice v Kroměříži získal čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Odbornou porotu zaujala hlavně přínos pro bezbariérový přístup, protože lidem s omezenou pohyblivostí usnadňuje cestu do vyšších pater radnice, včetně obřadní síně a zasedací místnosti zastupitelstva. Město nechalo výtah řešit jako prosklenou přístavbu ve dvoře radnice a doplnilo ho také zařízením pro zrakově postižené. Součástí projektu byla i rekonstrukce sociálních zařízení, takže veřejně přístupná patra mají bezbariérové WC a celá stavba vyšla na téměř 11 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Tři včelstva v zahradě Čipirovy vily ve Zlíně letos vyprodukovala přibližně 300 litrů medu. Včelaři ho po vytočení nechají několik dní odpočinout, potom ho naplní do sklenic a Zlínský kraj ho využije jako propagační předmět. Včely kraj chová v zahradě od roku 2023 a pomáhají tam s opylováním okolní zeleně, sadu i zahrádkářské osady. Kraj zároveň podporuje včelaře i dotacemi. Letos mezi 102 projektů rozdělil téměř 1,2 milionů korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Přinášíme svět techniky na rádiu Kroměříž. Nové studie se zahraničí ukazují, že krátký detox od sociálních sítí, a to kde kdo asi neslyší rád, může výrazně zlepšit psychickou pohodu mladých lidí. Výzkum sledoval mladé dospělé, kteří běžně používali největší sociální platformy a po týdnu bez nich část z nich zaznamenala pokles depresí, úzkosti i problémů se spánkem. Odborníci zároveň upozorňují, že během odpojení může vzrůst pocit osamělosti kvůli omezení online kontaktu. Výsledky naznačují, že omezení digitálního světa může mít rychlý efekt, ale závěry je potřeba ověřit na širší populaci. No jo, ona sice technika hýbe světem, ale bohužel i s tou naší psychikou. Tak zkuste se neodpojovat od rádia Kroměříž, ale radši třeba od těch Facebooků, to bude lepší. Super den vám přejem.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudý Kosák, kapely Září.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

jeden si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Virginka za rudý máčka a taky Kankán za kozáčka.

je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uši. Zamiloval domár fuši a teď je jako v Phuketu.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Ty jsi pěkný dezolát.

přišla ona. A celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečku prst.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hlavníte Rádio Kroměříž a také Svět techniky. V Brně vědci přišli s novým způsobem, jak zkoumat mikroplasty v těle živočichů. Pomocí technologie mikro-CT, tedy rentgenu, dokážou nahlédnout do tkání bez jejich rozřezání a snížit riziko kontaminace vzorků. Metodu testují na akvarijních rybách a umožňuje odhalit i velmi drobné částice plastů přímo uvnitř organismu. Výzkum má pomoci lépe pochopit, jak se mikroplasty v těle ukládají a jaká mohou nést zdravotní rizika.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tam.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až jednou nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řekni ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: www.radiokroměříž.cz

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bez chránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na...

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit, že